0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Florida. Je montais fire. Je montais jako Yoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

stopy dospělého Tronosaura Rexa. Právě na to koukneme tady u nás v vysílání Krokodýla. Ano, v americkém státě Severní Dakota věci objevili první známou sérii stop dospělého Tronosaura Rexa, jednoho z největších predátorů, který kdy žil na zemi. No, 4 otisky tříprstých končetin jsou staré zhruba 66,5 milionů let. O objevu informovali vědci. No a určitě v brzké době zjistíme další info k tomu. Teď vy máte možnost vychutnat ten největší hudební výběr. Užijte si ho. Jarek přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na velkých 3,5 miliardy korun a myslím si, že to velmi dobrá investice. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie má novou budovu. Stavba včetně vybavení vyšla na zhruba 3,5 miliardy a pacientům nabídne větší kapacitu a modernější zázemí. Přibydou lůžka i operační sál. Centrum tak bude moci provést více zákroků a zkrátit čekací dobu, což je skvělé. Zdravíme, děkujeme a posíláme další hity.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Místo demolice zkušebny a ateliéry dům u Tomkova náměstí dostal novou šanci. A to je paráda. Dům, který měl ustoupit stavbě velkého městského okruhu, nakonec bourání unikne. Objekt v Karlově ulici u Tomkova náměstí už sice není vhodný k bydlení, nově ale poslouží umělcům. Město ho za symbolický nájem přenechalo Uměleckému svazu České republiky, který v něm plánuje zkušebny nebo ateliéry. Tak ať se tam umělcům daří, my jim to moc přejeme a přejeme příjemný poslech hitu Krokodýla. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít někoho, kdo vás má rád. Rádio, které pomáhá.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Užíváme se Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a vyrážíme opět mezi naše nejmenší posluchače. Děti ve školce jsme se ptali, co se dělá na svatbě.
1: Dort. Tam, co je.
2: Se tam dává dort.
3: Sušenky.
4: Já se tam žením.
5: Já jsem s maminkou ještě na slavě a papa sám.
6: Dává se tam pití.
7: Dává se tam pizzu.
0: Na svatbu jsme vyrazili s nejmenšími a ptali se, co se tam dělá. Teď už jdeme za dalšími hity, tak si je užijte. Krásný poslech.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Životní trapas. To je ale škaredá nevěsta. No promiňte, to je moje dcera. Nezlobte se, já jsem nevěděl, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: 18 na rádiu Krokodýl těsně před 7 hodinou raní v sobotu 19. září. Krásné sobotní ráno ze studia Krokodýla z víkendové snídaně přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno, a už nám začala hokejová sezóna. Už zase budu většinou říkat v sobotu ráno, jak to dopadlo v pátek večer. No tak včera to nebylo úplně slavný, ale bylo to těsně, jako Kometa hrála s Třincem, tak i o tom za chvilku.
0: Počkejte si na podrobnosti a teď také pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Brněnské pověsti nabízí divadlo Redota 15 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 7. hodině další hity bude Liquido. Také Taylor Swift. Českých hitů Olga Lounová. Podíváme se i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna teploměr ukazuje necelých 11 stupňů, zatímco třeba tak v Odrovicích, tam je to lehce přes 7 stupňů, tak zhruba takové je rozpětí aktuálně teplot na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni a k tomu bude převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi bude oblačnosti více, zejména pak během odpoledne a pak opět později večer. Tak si užijte krásný sobotní den.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Nyní zadavatel vybídne vhodného kandidáta k jednání o dalším postupu. Řízení ještě není ukončeno. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Při demonstraci požárů na třípatrových regálech s krabicemi se ukázalo, že krabice bez retardéru prohořila zhruba po 2 minutách a požár se rychle rozšířil do vyšších pater. Ta ošetřená retardérem se vznítila až o 2 minuty později, přičemž požár se dál nešířil. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Kometa zůstává bez bodu. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy na svém ledě přivítají Hradec Králové. Začátek je v 17 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a zprávy pro vás máme dobré. Aktuálně nemáme hlášeny žádné vážnější nehody nebo kolony. Počítejte s omezením v Brně v ulici Záhumenice, tam se pracuje na inženýrských sítích, provoz je tam částečně omezen, a uzavírka v Brně Komíně na místní komunikaci Branka, tedy úsek mezi křížením s ulicí Branka a s ulicí Vavřinecká a Lísky, tak tam je uzavírka. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máme po 7. hodině 19. září a právě v tento den roku 1899 císařským rozhodnutím byla v Brně zřízena Česká vysoká škola technická. Tak gratulujeme k jejím narozeninám a co dalšího zajímavého se odehrálo, tak to si řekneme v kalendáriu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 10 minut po 7 hodině, sobotu 19. září, den, kdy svůj svátek slaví všechny Zity, což je jméno, které patrně pochází z italského výrazu Zita, což znamená mladé děvče, anebo také z perštiny, kde má ovšem toto slovo tentýž význam. Tak milé Zity, mladá děvčata, všechno nejlepší vám přejeme k jmeninám. Pogratulovat můžeme i k narozeninám, ty dnes slaví herečka a dabérka Valerie Zavadská. 68. narozeniny. Gratulujeme i herci Jeremy Ironsovi, ten slaví 78. narozeniny a můžeme zazpomínat i na to, že 19. září roku 1922 se narodil Emil Zátopek. Toho si není třeba představovat. Zemřel v listopadu roku 2000 ve věku 78 let.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Za zvířátky na Mniší horu můžete vyrazit jen proto, abyste si je prohlédli, a pokud se o nich chcete dozvědět, tak máte také šanci. Konají se tam nejrůznější přednášky. Pozve nás do brněnské zoo i na přednášky mluvčí Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tentokrát návštěvníky nalákám na další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát bude tématem pastva včera, dnes a zítra. Přednášejícím bude inženýr Vilém Jurek, který mimo jiné obdržel ocenění osobnost krajiny za jeho dlouhodobou ochranu přírody. Přednáška tedy jistě bude stát za to. Přijďte tedy ve středu 23. září od 5. hodiny odpolední do Zoo Brno. Vstup je zdarma přes nás služební vchod. Připomínám také, že se nám narodila mláďata u kapibar, takže to ve výběhu v horní části zoologické zahrady opravdu žije. A mláďata letos přivítali i například kombi, buvolci, manulové, bizoni, jelen milu, soby, vlci arktičtí, jeřáby a další. Na podzim má navíc zoo svoje speciální kouzlo. Přijďte ho tedy spolu s námi objevit. Máme otevřeno od 9. hodiny ranní do 6. hodiny večerní, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Nejen malé kapibary se na vás těší v brněnské zoo. My děkujeme za pozvání. Jan Bedřich, mluvčí zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: 4 minuty před 7:30 ve víkendové snídaní Krokodýla, David Guetta a Jennifer Lopez, další hity už za chvíli. James Blunt a také Ed Sheeran, to pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte příběh Nikoli, které jsme na rádiu Krokodýl pomohli. Pomáháme rádi a pokud to někom víte, tak nám můžete napsat na pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála důchodčárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
2: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Ti zachraňují nejen lidské životy, ale i ty zvířecí. Více už nám řekne Jaroslav Mikoška, mluvčí hasičů.
1: V tomto týdnu jsme zaznamenali několik zásahů, které určitě stojí za zmínku. Vyjížděli jsme například k nahlášenému hadovi v základní škole v Letonicích na Vyškovsku. Had se před jednotkou hasičů schoval za obložení, ale po hodině se jí podařilo odchytit a následně vypustit do přírody. Když tradičně zasahovali hasiči u záchrany kočky, která uvízla na stromě. Tentokrát se tak stalo na okraji Kuřimy, kde kočka přečkala noc na stromě a ani ráno se jí nepodařilo dostat dolů. Hasiči proto zvířeti pomohli a předali kočku majitelce. V týdnu jsme zasahovali samozřejmě i u jiných typů událostí. Například ve skladu v areálu nemocnice Ivančice jsme likvidovali únik několika litrů dezinfekčního prostředku. Hasiči v přetlakových protichemických oděvech nebezpečnou látku odstranili a prostor odvětrali. Jeden člověk skončil v péči lékařů. Událost neměla vliv na provoz nemocnice ani neohrozila pacienty.
0: Říká na Krokodýlu mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška a my děkujeme za informace.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Anastasia na rádiu Krokodýl před 8 hodinou v sobotu 19. září. Čerstvé zprávy v 8 nám prozradí
1: Peťa. Už mohlo být 9, že? A pokud máte doma staré nepotřebné kolo, tak ho můžete darovat na dobrou věc. Víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá 10. října víkend herních legend. Turnaj pro všechny, kteří si chtějí poměřit síly v počítačových klasikách a zahrát si o hodnotné ceny. Pozor, hráči! Na turnaji je potřeba se předem registrovat. Výherní víkend legend 10. října v Technickém muzeu v Brně. Více info na www.tmbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 8. hodině pro vás chystáme další hity. Bude Alexandra Stan. Daft Punk, Rybičky 48, 8 hodin pro vás máme také předpověď počasí a mrkneme, jak to vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes by měl být slunečný den bez srážek, bude skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi bude oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak opět později večer. Dnešní odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud máte doma staré nepotřebné kolo, můžete ho darovat pro dobrou věc. Loni se ve sbírce Kol pro Afriku podařilo vybrat 120 bicyklů. Kolo můžete přivést až do neděle na výstaviště do pavilonu M. Dnes do 18 hodin a zítra od 8 do 12. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle dostupných informací obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Fischerova firma Fischer Air má být v insolvenci. Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor si dejte na nehodu, která se stala u Ořechova. Srazila se tam 2 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. S opatrností je to průjezdné a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po 8. hodině pro vás Krokodýl Cestovatel chystá tipy na výlet nebo procházku a také nabídneme vstupenky na utkání Komety, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, máte ještě tu knihu Jak se snadno a rychle stát milionářem? Ano, ale doporučoval bych vám, abyste si k ní přikoupil ještě jednu. A jakou? Trestní zákoník.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Za našimi zlatíčky, nejmilejšími našimi nejmenšími posluchači, se tentokrát vydáme do školky v Žabovřeskách a budeme zjišťovat, jak jsou na tom s kulturou. Ptáme se našich zlatíček, proč vlastně chodíme do divadla?
2: Brady

0: aby jsme se užili nějakou bombastickou legraci.
1: Protože bychom se jinak nezabavili.
2: Ano, abychom se bavili, abychom si užili legraci a abychom pořád neseděli doma. Tak proto se chodí do divadla a samozřejmě nejen proto. To jsou odpovědi našich zlatíček na otázku, proč chodíme do divadla.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vyráží do města v okrese Hodonín, které leží 9 kilometrů od Veselí nad Moravou a 12 kilometrů od Kyjova. Žije tam přibližně 4400 obyvatel. Řeč je o Bzenci. Sousedními obcemi jsou Strážnice, Moravský Písek a nebo třeba Vracov. No a co tam rozhodně stojí za vidění, tak to je zámek, kaple svatého Floriána a Šebestiána a nebo naučná stezka Váté Písky. Určitě víte, že v Bzenci se tradičně už od roku 1864 vyrábí ocet podle původní receptury. Ten snad známe všichni. Tak pokud chcete výlet, můžete vyrazit třeba do Bzence.
0: Radio Krokodýl.
2: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Radio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
8: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
9: Baštím? Baštíš? Baštírna.
10: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: To je úplně k sežrání.
16: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Cože? Říkala Yogis?
0: Je dobré mít někoho rád.

0: Daft Punk a Get Lucky. Taky můžete mít štěstí, pokud chcete vyrazit na zítřejší utkání Komety, tak vám už zanedlouho nabídneme dva lístky, tak si počkejte na výzvu, ale jsou tací, kteří štěstí nemají i v životě a těm na Krokodýlu pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodil o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodil poprosit, jestli by jim nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
2: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti Krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Chcete vyrazit na kometu? No tak v tom případě si zavolejte k nám do studia Krokodýla 603 103 103. Linku jsem právě teď uvolnil a kdo se dovolá, pardon, jako první a pořádně nám do éteru předvede, jak bude fandit, tak ten od nás má dvě vstupenky na zítřejší utkání komety. Hraje proti Hradci Králové od 17 hodin a vy můžete být u toho. Kdo pak se dovolal jako první? Haló, tady Martin.
1: Ahoj, tady Jana.
0: Ahoj, a Anna, Anička?
1: Jana.
0: Tak Jano, odkud voláš?
1: Brno.
0: Přímo Brno, a která městská část?
1: Bohunice.
0: Bohunice, tak zdravíme do Bohunic. Předpokládám, že chodíváš někdy na kometu.
1: Spíš manžel.
0: Spíš manžel, takže ty chceš potěšit manžela. No, ocení to?
1: Určitě to ocení.
0: Ale nějaký pokřik si už asi slyšela třeba.
1: Určitě.
0: Protože proto, abys ty dvě stupenky získala, bys nám ho měla předvést, tak jak bys fandila, kdybys byla na kometě?
1: Kometa, do toho vyhrajem, hoši, jedeme!
0: No, já myslím, že naprosto perfektní, tak s tímhle hlasem a entuziasmem tě manžel určitě vezme sebou, když tedy už vyrazí díky tobě na kometu. Získáváš dvě vstupenky na zítřejší utkání s Hradcem, gratulujeme!
1: Děkuju moc.
0: Vydrž prosím na lince, abych si tě mohl zapsat, lístky ti pošleme a zítra si to užij. Tipuješ nějaký výsledek?
1: Určitě vyhraju.
0: Musí.
1: 2-0.
0: Věříme tomu všichni, budeme fandit a ty přímo na stadionu. Tak gratulace veliká, zas někde naslyšenou, vydrž na lince, ahoj.
1: Ahoj.
2: Krokodýl fandí v brněnské kometě.
3: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krechovský a Krechov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
14: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
16: Na kráji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Mariana na rádiu Krokodýl před 9 hodinou a je to opět Peťa, která ví, co je nového a ve zprávách prozradí,
1: ano,
0: co?
1: A vláda by chtěla učitelům dopřát, mohli by mít až 75 tisíc korun plat, tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
0: 75 tisíc průměrný plat učitelů? Teď nevím, jestli se mi zastavilo srdce, nebo mi spadla brada, nebo něco takového, no uvidíme,
1: bradu
0: jak to všechno dopadne. Máme pro vás i pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Brněnské pověsti nabízí divadlo Reduta 15 hodin.
4: Zveme vás na Den mobility, který se koná 19. září ve sportovním areálu Hroch v Brně. Čekají vás ukázky práce hasičů, policistů a služebních psů, bike trailová show Vaška Koláře, policejní drony nebo basketbal na vozíku. Vyzkoušet si můžete cargo kola, Geronto oblek či výrobu smoothie na fruit bikeu. Proběhne také loutkové představení o bezpečnosti v dopravě. Den mobility u Hrocha v Brně už tuto sobotu od 10 do 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. pro vás chystáme ty největší hity z 90. let a mezi nimi nemůže chybět Michael Jackson. Budou i Offspring. A nebo třeba Roxette. Za půl minuty bude 9.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně 14 stupňů, zatímco v Pohořelicích je 11 stupňů. Takové je v této chvíli rozpětí teplot. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni. A k tomu skoro jasno nebo polojasno jen chvílemi. Může být v průběhu dne více oblačnosti, zejména odpoledne a pak opět později večer.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Odborníci z fakulty architektury VUT v Brně navrhli a vyrobili prototyp nového modulu pro český polární výzkum na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Skládací systém vyrobený s pomocí robota je navržen tak, aby odolal extrémnímu větru i mrazu. Po dokončení testování a finálních úprav interiéru by měl modul zamířit na polární stanici. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz téměř 282 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale před několika dny upozornil, že mu v návrhu rozpočtu nejméně 6 miliard chybí. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc, se podle něj podaří naplnit nejdříve v roce 2029. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentaci. Dlouholetý kapitán národního týmu a v současnosti hráč saudsko-arabského klubu An-Nasr nechybí v nominaci na nadcházející zápas fotbalové ligy národů. Ronaldo bude mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů a 146 gólů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu v Brně v Žabovřeské ulici. Za nájezdem z ulici Hlinky směrem na Žabovřesky tam se střetlo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Opatrně na D1 215. kilometrům směrem na Vyškov, tam je porouchané nákladní auto a podobná situace i na 207. kilometru z Brna na Vyškov, také odstavené nákladní auto. Mezi Brnem a Ochozí tam havarovalo osobní auto. je to průjezdné Kyvadlově, tak s ním počítejte a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

krokodýlu po 9. hodině. Už za chvíli nabídneme další slovíčka z brněnského Hantecu. Prozradíme také, jak od nás získat benzín zadarmo a nabídneme i prachy do ruky. To všechno mezi 9. a 10. a k tomu největší hity z 90. let. Radio Krokodýl.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Blondýnka zakopne a spadne obličejem do psího výkalu. Zvedne se a povídá, fuj, ještě

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu každý den slovíčka z brněnského Hantecu a tentokrát nám Honza Ženek Hlaváček připravil co? Žanku, na co se zaměříme teď?
2: Zdar jak smíňa z kroksny, Karolci. Gomete, co to je těžká kaltna?
3: Těžká ano, já si své skóre úspěšnosti opět zvyšuji.
1: Ano, Peťa ví, co to je těžká kaltna. A co vy v ulicích města Brna?
4: Kalt je studený po německy, takže zima. Velká, velká zima.
5: Velká party.
6: Pařba velká.
7: Velká zima.
1: Tak správné
3: vidět,
1: odpovědi,
3: myslí,
1: správné jako odpovědi tam byly a pařba to není, tak Žanek nám to potvrdí.
2: Těžká kaltna je velká zima.
1: Velká zima. No, naštěstí tak, nás dnes nečeká.
3: No, jako úplně ne, já jsem si zapomněla svetříček a Martin tady krásný svetříček má, tak jsem tady, teď mám takový ostudený odchov dneska.
1: No, ale 25 stupňů, to je ještě parádní den, tak si ho užijte s Krokodýlem.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Tak už chcete vyrazit na výlet, nebo jezdíte do práce, anebo třeba nakoupit, můžete jezdit zadarmo, protože Krokodýl uvolňuje další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. Zadarmo od nás můžete získat benzín nebo naftu.
2: Stačí, když budete každý všední den poslouchat, nebo ne každý všední, všechny dny Krokodýla, ale každý všední den lovíte v našem vysílání výherní song. A teď se mrkneme, kdo už vyhrál.
1: Mrkneme se, ale ještě předtím také nabídneme ten výherní song, který bude od příštího týdne. Určitě byste se měli soustředit na to, když vám zazní Erik Pritz. No a teď tedy výherce, který už vychytal výherní song.
3: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám vás v Blansku.
1: Takhle je to jednoduché. Gratulujeme do Blanska Emilovi, no a vy byste se tedy měli soustředit na Erika Pritze. A Call Me. Od pondělí to je výherní song.
2: A můj oblíbený, takže to bych určitě zachytila.
1: Já myslím, že je natolik výrazný, že ho nepřeslechnete, tak jakmile ho v pondělí uslyšíte, volejte Krokodýla a vyhrávejte.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Chlebíčkový ráj. Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
2: SK Artis Brno.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
10: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minutu po půl desáté mezi těmi největšími hity z 90. let na Krokodýlu také pohodový UB40 a další nejdevadesátky už za chvíli. Budou Depeche Mode anebo také Venga Boys, ale ještě předtím se podíváme na to, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mojmír Solař a bydlím v obci Telnice u Brna. Chtěl bych prostřednictvím rádia Krokodýl pomoci sousedům, paní Kuchaříkové a její rodině. Paní Kuchaříková s partnerem se stará o velmi postiženého synka, který vyžaduje péči nepřetržitou a velice náročnou. Synek se jmenuje Michálek, měl mozkovou příhodu, jsou mu 3 roky, nemá vyvinutý polikací systém, musí být přikrmován hadičkou vlastně přímo do žaludku, vyžaduje neustálou péči, 24 hodin i v noci, odsávání, vlastně když je zahleněný a podobně. Mamince by velice pomohla speciální výživa, která je bohužel velmi finančně nákladná a proto jsem požádal rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Michálek dostal zásoby speciálního mléka, které potřebuje.
2: Chtěl bych poděkovat rádiu Krokodýl za pomoc. Maminka malého Michálka měla velkou radost, když se dozvěděla, že dostane od rádia Krokodýl výživu. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky jdeme rozdávat právě teď na rádiu Krokodýl a kdo pak si zavolá k nám na telefonní linku 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil a stihne to nejrychleji, bude první, tak může tipovat. Kolik může vyhrát?
2: Co jsem si říkala, jestli třeba ty lidi, kdyby se dovolali, si by věděli, o kolik už hrajem, jako jestli to někdo sleduje.
1: Jakože by někdo počítal, jak to postupně navyšujeme?
2: Já ale vám to řeknu, ať se nemusíte unavovat. 121 250 korun.
1: 121 250 korun. Částka roste neuvěřitelně. A kdo to tedy stihl nejrychleji? Haló, tady Martin.
3: Dobrý den, tady Markéta.
1: Dobrý den, Markéto. Odkud voláte?
3: Z Moravan.
1: A jaký máte víkend? Chystáte něco zajímavého? Nějaký tip třeba na výlet nebo...
3: Pouze vycházku, vezeme dceru do Francie nebo nachystanou na odjezd do Francie, takže není moc času.
2: Jo, takže jo. Do Francie ji nevezete, jenom na ten odjezd.
3: Ne, do Francie ne, ale k autobusu ano.
1: No tak ať si to tam užijem a vy si taky užijte krásný víkend a teď dobře poslouchejte. Tohle je krokodýlí zvuk. Jaký je váš tip?
3: Já si myslím, že je to postupné otevření takového toho zipového sáčku.
1: Aha. Zajímavé.
3: Když se posouvá, tak ten zip, když se to otvírá.
1: Ano. Je nám to jasné, arbitrovi taky. A tady je jeho odpověď. 121 250 korun.
2: Tak sáček to není.
1: Bohužel.
3: Nevadí.
1: Popřemýšlejte, kdyby vás něco napadlo, zavolejte si příště, částka se zvyšuje. Krásný víkend přejeme z Krokodýla. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
5: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
13: Datart uvádí Dny Marianne.
14: Dny Marianne, jo.
13: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M-Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
16: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
17: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
17: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
18: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na Rádiu Krokodýl.

0: desátá hodina na krokodýlu Sophie Alex Bergstra mezi těmi největšími hity z 90. let, ale teď se dozvíme, co je nového. Zpátky do současnosti se zprávami a tu Peťa.
1: Hezké dopoledne a policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Tak i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté na krokodýlu Bon Jovi. Katy Perry. A z českých hitů projekt GAMP. Desátá tu bude za půl minuty.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes skoro jasná nebo polojasná, jen chvílemi přibude trošku oblačnosti, zejména během odpoledne a pak opět později večer, a dnešní odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma?
5: Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský magistrát odmítá pochybení v konkurzu na nového ředitele divadla Radost. Jeho šéf Pavel Hubička, kterého od nového roku nahradí Tereza Ondrová, ve čtvrtek řekl, že kvůli zásahu úředníků magistrátu nebyla výběrové komisi předložena část jeho koncepce. Magistrát včera uvedl, že někteří uchazeči, včetně Hubičky, dodali i nepovinné materiály, které však nebyly výběrové komisi zaslány od žádného z uchazečů. Komise do nich ale mohla nahlédnout při pohovorech nebo na personálním oddělení magistrátu. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko. V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Ve festivalovém areálu budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, která bude zajišťovat přes 600 policistů. Tuplák piva letos bude zase o něco dražší než loni, vyjde na více než 360 korun. Fotbalisté Jihlavy zdolali B tým Slávie 3-2 a dostali se na třetí místo. Vysočina tak naplno bodovala ve třetím kole po sobě. Naopak Slávia nezvítězila po čtvrté v řadě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, nehoda na silnici třetí třídy v Rašově. Tam se srazilo osobní auto s traktorem, bohužel je to s únikem paliva a vozovka je průjezdná kyvadlově. V Žabovřeské ulici za nájezdem z ulice Hlinky směrem na Žabiny se střetlo osobní auto s nákladním, blokovaný je jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte, my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Po desáté hodině Krokodýl cestovatel a další inspirace na výlet, tentokrát kousek od Brna do obce, kterou protéká potok Ponávka a také je tam rozhledna. Další podrobnosti se na Krokodýlu dozvíte už zanedlouho.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: A víte, co je to vrchol obezity? Spadnout z postele ze všech stran.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Úředníci krajské státní veterinární správy zažívají při své činnosti někdy velmi bizarní a kuriózní situace. A o jedné si teď na Krokodýlu řekneme.
2: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl, když se řekne kulturní akce. Většina lidí si představí hudbu, tanec nebo divadlo. Veterinární inspektoři nedávno vyrazili na kontrolu edukativního programu s názvem Koza domácí. Jak už název napovídá, hlavními hvězdami byly kozy, ale ne ledajaké, byly to kozy tancující, předváděly různé kousky kolem auta, někteří dokonce i na něm. Největší překvapení je ale čekalo ve chvíli, kdy zjistili, jak byly na místo dopraveny. Čtyřnohé účinkující totiž cestovali v zavazadlovém prostoru osobního automobilu. No a právě tady končí ta úsměvná část příběhu a začíná téma, kterému se veterinární správa věnuje velmi vážně. A tím je správná a bezpečná přeprava zvířat. Pravidla pro ochranu zvířat totiž neplatí jen pro kamiony nebo velké farmy. I několik koz převážení na místní akci musí mít vhodné podmínky, dostatek prostoru a větrání, aby nedocházelo ke zbytečnému stresu nebo utrpení. A pokud jsou zvířata součástí veřejného vystoupení, mají pořadatelé také oznamovací povinnosti vůči krajské veterinární správě. Pokud si nikdo ale není jistý, jaké povinnosti se ho týkají, může se na nás obrátit. Rádi poradíme, aby se zvířaty zacházelo odpovědně a s respektem, ať už cestují přes celou republiku nebo jen několik kilometrů na místní akci. Za krajskou veterinární správu pro Rádio Krokodýl Martina Šestáková.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
3: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Cestovatel. Krokodýl Cestovatel pro vás má další inspiraci na výlet. Tentokrát se vydá do obce, která leží v okrese Brno-Venkov v Jihomoravském kraji a protéká jí potok Ponávka a řeč je o Lelekovicích.
1: A nad touto obcí se vypíná masiv Babího lomu s rozhlednou, nejvyšší vrchol v blízkém okolí Brna.
0: A po cestě na Babí lom se nachází také takzvané lelkovadlo. Slouží zejména tamním obyvatelům, ale může posloužit i vám, pokud se tam vydáte na výlet. Můžete se zbavit svých lelků, stačí prý lelkovačem jednoduše projít. Lelci se uvidí v hnízdě nahoře a vy se můžete spokojeně vrátit ke své práci.
1: To bych chtěla vidět docela teda. Že bych si od tam teďka třeba zajela, rozumíš?
0: No, nebo já bych asi právě...
1: Už to odvysíláš za mě teď.
0: Důležité je, jestli se těch lelků skutečně chceš zbavit a věnovat se té práci. Možná
1: samozřejmě
0: bych radši lelkoval. Tak si zajďte do Lelekovic, ta návštěva určitě stojí za to. Radio Krokodýl.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Slyšíš to, tati?
5: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě nebo otestuješ novou Škodu Epic.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
10: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
3: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Soul Asylum na rádiu Krokodýl, na rádiu, které pomáhá. A pomohli jsme i malé Aničce. Poslechněte si její příběh.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Román, jsem z Brna a chtěl bych pomoci svojí dceři. Dcera je Anička, zůstal jsem s ní sám, protože bydlela u maminky. Maminka jí nedopřála to, co chtěla, a tak dcera se rozhodla, že bude bydlet u mě. Dceři je 15 roků, radost bych ji chtěl udělat proto, protože u maminky neměla tady tu možnost. Já bych chtěla hrát florbal, bohužel moje situace tohle nedovoluje, tak jsem se obrátil o pomoc na rádio Krokodýl a ten mě vyhověl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Anička dostala novou sportovní výbavu.
2: Anička byla ráda a rádiu Krokodýl moc touto cestou děkuji a jsem rád.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu. Pokaždý, i když tam jsem často.
4: Rádio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem se vydáme k brněnským strážníkům. Jejich mluvčí Jakub Hanem nám prozradí, co všechno museli v týdnu řešit.
2: Hezký den posluchačům i do studia. V noci na středu strážníci chytili v centru Brna bostého muže, který podle svědka rozbil skleněné vchodové dveře. U podezřelého třicátníka našli dlažební kostku a všimli si i poškrábaných okének parkujícího BMW. Muž je podezřelý z trestného činu. Ve středu odpoledne Vítka v Křenové ulici oslovila padesátníka sedícího na okraji chodníku, jestli nemá zdravotní potíže. Odpovídal sice na otázky, ale sám se neudržel na nohou. Strážníkům nadýchal extrémní hodnotu přes 5,5 promile a předali ho proto zdravotníkům. A klient přepravní služby ve čtvrtek údajně prostě křičel v autě a prudce tloukl do palubní desky, protože řidič nechtěl objet tramvaj, projet na červenou a jinak porušovat předpisy, aby ho dovezl dřív. Na cejlu prý chtěl vystoupit ještě za jízdy a vyvrátil dveře z pantu. Strážníci podezřelého vypátrali ve Hvězdové ulice. Tvrdil, že o poškození neví a řidiče prý prosil, aby jel pomalej. I tento případ bude mít úřední dohru. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí brněnských strážníků Jakub Hanem, kde všude v tomto týdnu zasahovali a co řešili.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a jižní Morava.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
13: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
12: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
14: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
15: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovaniivbrne.cz.
16: Datart uvádí Dny Marian.
17: Dny Marian, jo.
16: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
19: This car is automatic, systematic, hydromatic.
8: Why it's greased lightning?

0: Farna, mám buky jako skříň.
1: Ano, píseň o mně.
0: Těsně před 11. hodinou, tak malička, co bude ve zprávách, nebojí se.
1: Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, co to je, uslyšíte za chvilku.
0: V 11 ve zprávách přidáme k tomu i předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. budeme hrát hity, které si budete vybírat vy. Krokodýl každý víkend od 11. až do 12. hraje na přání. Ty dnešní hity na přání odstartuje Dua Lipa. Už záleží na vás, co si vyberete na lince k nám do studia 603 103 103. Tak popřemýšlejte, 11. tu bude za čtvrt minuty.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centrum Brna nám teploměr ukazuje už téměř 20 stupňů, v Pohořelicích je to nějakých 16,5 stupně, takové je zhruba rozpětí aktuálních teplot, ty odpolední budou mezi 22 až 25 stupni. A k tomu skoro jasno nebo polojasno, během dne občas může být i trošku více oblačnosti.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Nyní zadavatel vybídne vhodného kandidáta k jednání o dalším postupu. Řízení ještě není ukončeno. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Při demonstraci požárů na třípatrových regálech s krabicemi se ukázalo, že krabice bez retardéru prohořila zhruba po 2 minutách a požár se rychle rozšířil do vyšších pater. Ta ošetřená retardérem se vznítila až o 2 minuty později, přičemž požár se dál nešířil. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Kometa zůstává bez bodu. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy na svém ledě přivítají Hradec Králové. Začátek je v 17 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu na silnici 3. třídy v Rašově, kde se srazilo osobní auto s traktorem. Je to s únikem paliva, takže odstranění nehody bude chvilku trvat. Pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 11. hodině a ve studiu Krokodýla už je i Janča. Ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne vám všem.
0: Představ si, Ani, že nám přišel mail až z Finska, kde nějaký radioamatér díky povětrnostním podmínkám naladil krokodýla. Neuvěřitelné,
1: wow,
0: že?
1: Pustý. A chce si něco nechat zahrát na přání?
0: Tak zdravíme ho, jestli nám rozumí. Zdravíme do Finska, kde nás ladí také, když jsou dobré povětrnostní podmínky. No a zdravíme i Jeníka z Mostu, ten nám napsal přes naši aplikaci. Vy můžete také. A nebo si zavolejte. Tady je telefonní linka, hrajeme hity na vaše přání.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepíček se ptá maminky. Mami, táta říkal, že pocházíme z opice, je to pravda? Nevím, Pepíčku, já všechny příbuzné z tátovy strany neznám.

0: na přání.
1: Lucie, klobouk Vikřový, a teď už jdeme také na vaše hity na přání krokodýláci až do pravého poledne. Janče Houbová s vámi a jdeme na linku krokodýla 603 103 103, je tam Ženek z Králova pole.
2: Ano, zdravím.
1: Slyšíme se, paráda. Tak vybrali jsme písničku Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám, tak Ženku, pro koho to bude a proč?
2: Pro Jivetku, protože ji miluju a zachránil svůj život se svojima do Králova pole.
1: Super, tak jo, tak pouštím to tam, už vám to tam letí, tak to si to užijte.
2: Samozřejmě je to i pro tebe, i pro celé rádio.
1: Tak děkujem, a pro tebe. Měj se krásně, ahoj.
2: Čau.

můžete psát samozřejmě taky sem, jinak klasický linka ke mně do studia 603 103 103. No a pojďme na vzkázy od Kamila pro jeho manželku, která dnes slaví narozeniny. Přeju ti, miláčku, všechno nejlepší. Tvůj Kamil. No tak jdeme na to. Přála si Spin Doctors tu Princess

0: Conductor, Stu Princess a teď už taky další krokodýlí hity na lince 603 103 103. Kdo pak tam je? Halo, halo.
1: Tady je Ivana Čárková, volám z Brna a chtěla bych poslat písničku svému neuvěřitelnému úžasnému manželovi Slavkovi za tu trpělivost, kterou se mnou má. A za tu katastrofu, kterou jsem dneska způsobila, že jsem se pustila do rozmrazování ledničky. Trošku se to vymklo, takže můj manžel trpělivě se mnou tu jako katastrofu zvládá. Nejme ani prvou, odnáší tuny ledu a mám ho strašně moc ráda a chci mu říct, že jako je neuvěřitelné. Miluju ho úplně nejvíc, co to jde.
0: No doufám, že to všechno slyšel, vybrali jsme Terezu Kendlovou Schody z nebe.
1: No, on právě vedle kuchyní jako sedí, kouká neuvěřitelně, to jsem to zase vyhostila.
0: Ale je to kliděs a je to takový pevný přístav.
1: Je to právě neuvěřitelný člověk.
0: Tak budeme hrát samozřejmě pro vašeho manžela, teda pro všechny manžely, kteří jsou naši hrdinové a kteří takhle všechno
1: ano,
0: zvládají.
1: Opravdu.
0: Tak jo, Tereza Kendlová pro všechny skvělý manžely. Mějte se krásně.
1: Děkuju.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Krokodýláce, teď už mám také pozvánku na parádní akci, kde se aktuálně nachází taky naše krokohlídka na místě. Milan Krovot, tak Mildo, co se to tam děje?
2: Jak se po Brně pohybovat bezpečně, udržitelně a ohleduplně k lidem i přírodě? Tak to je podtitul akce s názvem Den mobility, který se koná právě dnes od 10 do 18 hodin ve sportovním areálu Hroch v Brně Komín. No a čeká vás ukázka práce a výcviku služebních psů jednotky psovodu městské policie Brno. Nechybí taky dynamická ukázka z letu dronu letecké služby policie České republiky. Jsou tu také hasiči, dopravní podnik, no a nebude chybět bike show mistra světa v bike trialu Vaška Koláře. Těšit se můžete taky na exhibiční vystoupení basketbalistu na vozíku z klubu Hobby Brno a spoustu dalšího. Tak pokud tedy ještě nemáte plány a program na dnešní den, rádi vás tady ve sportovním areálu Hroch v Brně Komíně rádi uvidíme.
1: Tak se tam určitě vypravte, pokud třeba ještě nemáte na dnešní den program Den mobility, a za malou chvíli hity Krokodýla, hity na vaše přání až do pravého poledne.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
5: Více na cherrymotor.cz.
9: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: To je úplně k sežrání.
15: Zastudena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
14: Cože? Říkala Yogis?
16: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Tak to byl hit Dragoste a Dinete, určitě nejúspěšnější píseň moldavské skupiny Ozone. No a v tuto chvíli také jdeme na další vzkazy krokodýláci, hity na vaše přání a jdeme do naší krokodýlí aplikace, kam také samozřejmě můžete psát anebo volat ke mně do studia, linka 603 103 103. Ahoj, prosím o zahrání písničky Golden pro moje zlato dceru Markétu z Pohořelic, která dnes slaví 13 let. Přeju jí jen to nejlepší a mám jí moc ráda. Máma, no tak jdeme na to, jdeme to tam hrát. Harry Styles Golden pro 13-letou Markétku z Pohořelic.

0: je to Golden pro Markétu, která dnes slaví 13. narozeniny. No a jdeme na další hudební přání. Linka 603, 103, 103 a na ní Leona.
1: Tady Leona.
0: Leono, Roxette, pro koho to bude?
1: Pro mamku a pro mě další mě zbájí.
0: Dobře, tak jo. Díky moc, Roxette, how do you do, tak si to moc užívejte. Ahoj.
2: I see you.

0: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
1: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
5: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
7: Po dramatické bitvě o Brno zůstává fotbalový Artis nadále na stadionu v Králově Poli. Už zase v roli domácího týmu, který přivítá protivníka přijíždějícího od Ještědu. Liberecký Slovan se usadil na druhé příčce tabulky. Artis stále baží po prvních domácích vodech. Artis Brno, Liberec. Sobota 19. září od 15 hodin. Těšíme se na vás.
8: SK Artis Brno.
9: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
10: Rádio Krokodýl.
11: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
12: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky. Vedle

0: na přání.
1: Krokodýláci, až do pravého poledne hrajeme na vaše přání. No a opět krokodýlí aplikace, kde bylo jedno přáníčko od Michala Bajkerose Kašíka, který si přál něco od skupiny Krištof. Dávám inzerát a vy si samozřejmě ještě můžete do 12. hodiny zavolat o nějaké to svoje přání. 603 103 103. Těším se na vás.

0: Napsání. Partička Krištof Inzerát, no a do 12. hodiny do pravého poledne ještě jeden hit na vaše přání stíháme, tak pojďme na linku Krokodýla 603 103 103.
1: Krásně to nedělí, tady Marek Sobcidy je od Nojma.
0: Ahoj Marku, Mabel Disco Disco, pro koho to bude?
1: No pro vás to rádi, protože jste úžasné, všichni moderátoři, jste všichni fakt dobrý, na jedničku, co pustíte ty kusičky, to od rána do večera vás poslouchám a bude to pro nás do dyně prostě aj do Nojma.
0: Tak super, moc děkujeme Mabel Disco Disco, měj si krásně, užívej sobotní, stále ještě dopoledne, ahoj.
1: Ahoj.

0: Rok 1999 Mabel Disco Disco nám uzavírá dnešní sobotní hity na vaše přání Krokodýláci. No a teď už také připravená Peťa Papančová a aktuální zprávy, tak o čem pak budou?
1: Přeji hezký den. Pokud máte doma třeba nepotřebné staré kolo, můžete ho darovat pro dobrou věc. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
5: Poslední příležitost užít si letos v Brně festivalovou atmosféru. Best Fest v Káznici přináší legendy. Kapela Mucha, Záviš, J.H. Krchovský a Krchov Band, Tysičáci nebo Vašek Koubek. Přijďte se bavit a pomozte lidem bez domova. Best Fest už tuto sobotu. Brno, Bratislavská 68. Kapacita Káznice je omezená. Předprodej na SMS Ticket.
6: Radio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké další hity Krokodýla se můžete těšit po 12. hodině? Leony, Don't Worry. Dáme si aj Blink, All the Small Things.
8: All the small things, true care, truth brings, I'll take.
0: Pop Punk a Millennium, no a k tomu taky Eva Farna.
9: Nevím,
0: 12. hodina je tady.
10: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A dnes nás podle předpovědí meteorologů čeká krásné počasí, přímo babí léto. Brno aktuálně 24 stupňů, stejně tak je na Hodonínsku a Znojemsku. Blansko hlásí 20 stupňů a nejtepleji je v tuto chvíli na Břeclavsku, které měří 25 stupňů. Dnes bude převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi bude oblačností více, zejména během odpoledne a pak opět později večer, jinak denní maxima 22 až 25 stupňů.
11: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud máte doma staré nepotřebné kolo, můžete ho darovat pro dobrou věc. Loni se ve sbírce Kol pro Afriku podařilo vybrat 120 bicyklů. Kolo můžete přivést až do neděle na výstaviště do pavilonu M. Dnes do 18 hodin a zítra od 8 do 12. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle dostupných informací obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Fischerova firma Fischer Air má být v insolvenci. Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D2 7,5 km směrem z Brna na Bratislavu. Tady stojí na krajnici porouchané osobní auto, tak dávejte pozor. V pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné sobotní odpoledne s krokodýlem Janče Houbová s vámi. No a za malou chvíli už pro vás budu mít tip, kam můžete vyrazit, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a manželkou? S teroristou se vyjednávat dá.

0: Cestovatel.
1: Tak to byla americká skupina Blink 182 All the Small Things a teď už mám pro vás také tip, kam dnes můžete vyrazit a společně se vydáme na takovou příjemnou procházku na naučnou vinařskou stezku Mikulov. Zkrátka, kdo by v Brně a na Jižní Moravě nemiloval víno, tak proč se v tom rovnou trošičku nedovzdělat? Mikulov na Jižní Moravě na samé hranici Česka s Rakouskem je domovem naučné stezky, kterou si užijí nejen milovníci pěší turistiky, ale také příznivci jízdy na kole. Na 20 kilometrů dlouhé vinařské stezce najdete 17 zastavení s informačními tabulemi, která vás seznámí s nádhernou krajinou pod Pálavou, vinařstvími, vinaři a vínem, které ji proslavilo nejen u nás, ale i v zahraničí. Trasa vede z Mikulova do Bavor a Perné přes Horní Věstonice do Dolních Věstonic, kde byla nalezena slavná Venuše, do Pavlova a Klentnice se zříceninou romantického hradu. Já si myslím, že do dnešního krásného počasí má být polojasno a k tomu nějakých 25 stupňů. Je tahle ta procházka a výprava naučná samozřejmě za vínem na vinařskou stezku Mikulov to pravé.
0: Rádio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: plní. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
11: Dny Marianne v prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Je dobré mít společnost na cestách.

0: třeba přijde.
1: Eva Farna, verze 02. Za malou chvíli No Mercy, Where Do You Go, nebo Charlie XCX. A teď už se jdeme podívat, komu krokodýl pomáhá.
2: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
3: Jmenuji se Diana a chtěla bych pomoct mé dlouholeté kamarádce Nikole, která se ocitla ve velmi špatné finanční a bytové situaci. Proto nyní skončila těhotná s roční dcerkou v azylovém domě. Moc bych si pro ní přála duokočárek, který teď velmi pomůže, až se jí narodí druhé dítě.
2: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a našel štědrého dárce, který kočárek pořídil. Děkujeme.
3: Když jste mi to oznámila, tak měla obrovskou radost, protože jí to hodně pomůže v této její těžké situaci. Moc děkuju Rádiu Krokodýl za obrovskou pomoc mamince v nouzi.
2: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun, ve které aktuálně soutěžíme o částku 121 300 korun. Tato částka může být pochopitelně vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. A pokud máte tip, co by to mohlo být, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Rok 1998, no mercy, a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a první nejrychlejší volající na linku 603 103 103 byl Franta.
2: Ano?
1: Halo, halo, slyšíme se, paráda. V banku krokodýla 121 300 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A jaký je tvůj tip, co by to mohlo být?
2: Rozhluk škrutí kokosového ořechu.
1: Mm-hmm. Já typu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je tento tip správný. Tak pojďme na to. Tak bohužel říká, že správný tip to není, je mi líto.
2: Ne, nevadí, pěkný den.
1: Mně se krásně, ahoj, krokodýláci, a vy nezoufejte, protože to znamená, že navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
1: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
10: Mňam.
11: Slyšíš to, tati?
12: Ano, 8. až 27. září je v Olympii Brno výstava Škoda Motorsport a 26. září přijede několikanásobný mistr České republiky v rally Jan Kopecký. Můžeš ho porazit na simulátoru a vyhrát s ním jízdu v rally autě, nebo otestuješ novou Škodu Epic.
11: Proto pojedeme do Olympie Brno.
13: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: No Dub, The Don't Speak, chvíli před 13. hodinou. Krásné odpoledne vám přeje od mikrofonu Janča Houbová, no a taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
1: Pěkné odpoledne, vláda učitelům slibuje 75 tisíc korun, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá 10. října víkend herních legend. Turnaj pro všechny, kteří si chtějí poměřit síly v počítačových klasikách a zahrát si o hodnotné ceny. Pozor, hráči! Na turnaj je potřeba se předem registrovat. Výherní víkend legend 10. října v Technickém muzeu v Brně. Více info na www.tmbrno.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině z novinek Where's My Husband. Klasiky si dáme, přátelé. A z takové té české klasiky, co nesmí chybět v sobotu odpoledne, tak jsou to Kabáti, kdo ví jestli.
5: Na

0: už po 13. hodině, která je tu za půl minuty.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A pojďme se také podívat na počasí. Dnes má podle předpovědi meteorologů být opravdu krásné počasí. Babí léto, teploty nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě velmi příjemné, okolo 24-25 stupňů Celsia. Jinak bude převažovat skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi bude oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak opět později. Večer jinak denní maxima 22 až 25 stupňů.
2: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Odborníci z fakulty architektury VUT v Brně navrhli a vyrobili prototyp nového modulu pro český polární výzkum na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Skládací systém vyrobený s pomocí robota je navržen tak, aby odolal extrémnímu větru i mrazu. Po dokončení testování a finálních úprav interiéru by měl modul zamířit na polární stanici. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz téměř 282 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale před několika dny upozornil, že mu v návrhu rozpočtu nejméně 6 miliard chybí. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc, se podle něj podaří naplnit nejdříve v roce 2029. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon zavádějící rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Sankční balík je odkazem republikánského senátora Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo pokračuje i v 41 letech v reprezentaci. Dlouholetý kapitán národního týmu a v současnosti hráč saudsko-arabského klubu An-Nasr nechybí v nominaci na nadcházející zápas fotbalové ligy národů. Ronaldo bude mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 233 reprezentačních startů a 146 gólů.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Třebícku před Dukovany směrem od Mohelna se srazily dva osobáky, vozovka je průjezdná kyvadlově. Na Brněnsku na silnici třetí třídy v Herolticích se srazilo osobní auto s motorkou, s opatrností je vozovka průjezdná. No a na D2 na 7,5 kilometru směrem z Brna na Bratislavu tady stojí na krajnici porouchané osobní auto. Tak s tím počítejte a z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné odpoledne z Krokodýla na 19. září, kdy svůj svátek slaví všechny nositelky krásného jména Zita, tak přeji vám všechno nejlepší a nejkrásnější a pokud nějakou Zitu znáte, tak ji nezapomeňte popřát. Jinak za malou chvíli naše krokodýlí zlatíčka, no a nebo právě teď další hity krokodýla, třeba Kabát, kdo ví jestli. Tak si to užívejte a mějte krásné sobotní odpoledne.
1: Kdo ví jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho, hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Tak to byl hit Rain Over Me, Mark Anthony a Pitbull a teď už taky krokodýlí Zlatíčka. No a vyrážíme za nimi do mateřské školky v Žabovřeskách, kde se jich ptáme, proč chodíme na výlety.
2: Protože aby lidi furt neseděli doma na zadku a nečuměli na televizi.
3: Třeba oni, když

0: Ja. Aby se dveře nabíjely, čerstvý vzduchu.
1: Aby trošku měli svaly v nohách.
2: Přesně tak, aby jsme si trošku zasportovali, spalili nějaké kalorie, něco viděli, něco zažili. No a krokodýláci, nezapomeňte, že my pro vás také máme spoustu tipů, kam můžete vyrazit. Tak nás poslouchejte, buďte s námi, tolik krokodýlí zlatička, otázka, proč chodíme na výlety.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: KFC ti zase nabízí víc.
11: MacBooky Neo,
10: iPhony 17,
11: laserové projektory,
10: sluchátka Apple Beats
11: a stovky dalších cen.
10: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
11: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
10: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
12: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

0: BB Rexa a krokodýláci, možná víte, že můžete tento víkend přiložit ruku k dílu, protože právě v těchto dnech probíhá celosvětový úklidový den Uklidme Česko. Vyrazit můžete do ulici, do přírody, uklidit nepořádek. 13. ročník akce otevírá přes 300 uklidových míst po celé republice a samozřejmě taky v Brně a na Jižní Moravě.
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Je to tak, krokodýláci, vaše oblíbená soutěž je zpátky. Na Krokodýlu jsme uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu zadarmo. Ano, zadarmo, stačí jenom poslouchat Rádio Krokodýl. A jak vyhrát, je to velice jednoduché. Každý všední den lovíte ve vysílání výherní song. No a pojďme se podívat, kdo už vyhrál.
2: Ahoj, tady je Emil, poslouchám Rádio Krokodýl a slyšel jsem výherní písničku na benzín. Udělám si nějaký hezký výlet, moc krát děkuju. Poslouchám na Blansku.
1: Tak Emilovi samozřejmě z Blanska velká gratulace. No a pokud byste se ptali, jaký bude další výherní hit, tak od pondělí je to Eric Pritz, Call on Me. Legendární cvičící hitovka Eric Pritz, Call on Me. Takže až tento hit uslyšíte, voláte, no a vyhráváte benzín zadarmo. Tak buďte s námi, buďte s krokodýlem.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
4: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
10: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
12: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
0: Rádio Krokodýl. Hit

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Colin, whenever you will go. Za malou chvíli 14. hodina, to znamená, že je připravena Peťa Papančevová a čerstvé zprávy, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, brněnský magistrát odmítá pochybení v konkurzu na nového ředitele divadla Radost. I o tom budeme mluvit za chvilku.
0: No a teď už taky pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci brněnské pověsti nabízí divadlo Redota 15 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 14. hodině si dáme Shakiru. Chybět nebude ani Michael Jackson. A z českých interpretů Lucie Bílá.
8: Už nechci řvát, chci radši zpívat.
0: Dáme si dobrý kafe už po 14. hodině, která je tu za půl minuty.
9: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A dnes máme na Jižní Moravě krásné babí léto, Brno aktuálně 24 stupňů a stejně tak je na Znojemsku. Blansko, Vyškov a Hodonín hlásí zhodně 22 stupňů a nejtepleji je na Břeclavsku, kde měříme 25 stupňů. Převažovat bude skoro jasno nebo polojasno, jen chvílemi bude oblačnosti více, zejména během odpoledne a pak opět později večer. Jinak většinu noci má být podle meteorologů polojasno a teploty okolo 9 stupňů.
10: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnský magistrát odmítá pochybení v konkurzu na nového ředitele divadla Radost. Jeho šéf Pavel Hubička, kterého od nového roku nahradí Tereza Ondrová, ve čtvrtek řekl, že kvůli zásahu úředníků magistrátu nebyla výběrové komisi předložena část jeho koncepce. Magistrát včera uvedl, že někteří uchazeči, včetně Hubičky, dodali i nepovinné materiály, které však nebyly výběrové komisi zaslány od žádného z uchazečů. Komise do nich ale mohla nahlédnout při pohovorech nebo na personálním oddělení magistrátu. Policie se po incidentech, které se odehrály v Německu, zaměřila na vyšší ochranu nádraží. Bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje tomu svou službu. Německo čelilo v poslední době útokům na infrastrukturu. Zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko. V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Ve festivalovém areálu budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, která bude zajišťovat přes 600 policistů. Tuplák piva letos bude zase o něco dražší než loni, vyjde na více než 360 korun. Fotbalisté Jihlavy zdolali B tým Slávie 3-2 a dostali se na třetí místo. Vysočina tak naplno bodovala ve třetím kole po sobě. Naopak Slávia nezvítězila po čtvrté v řadě.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 mezi 168. a 169. kilometrem ve směru na Brno, tak tady je hlášeno porouchané vozidlo, průjezd se zvýšenou opatrností, tak s tím počítejte. A na Brněnsku na silnici 3. třídy v Heroticích se srazilo osobní auto s motorkou, s opatrností je ovšem vozovka průjezdná. Tak na sebe dávejte pozor, krokodýláci, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 3 minuty po 14. hodině ladíte Krokodýla, no a za malou chvíli už se můžete těšit opět na tipy, kam můžete vyrazit. Připravená je totiž rubrika Krokodýl cestovatel, kde budeme poznávat krásy Brna a Jižní Moravy, no a k tomu spousta parádních hitů Krokodýla. Tak užívejte sobotu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

trumpet. Mambo number 5.

0: cestovatel.
1: Lubega Mambo number 5, no a teď už taky krokodýláci, připravená oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy, no a tentokrát pro vás mám tip na příjemnou víkendovou podzimní procházku, tak pojďme na to. Kousek za Brnem v blízkosti Bílovice nad Civitavou se nachází krásné odpočinkové místo, Těsnohlídkovo údolí, pojmenované podle autora knihy Liška Bystrouška. Nachází se zde studánka a Těsnohlídkův Lolkův a Reslův památník. Dříve byla oblast nazývána Moravským Švýcarskem pro svoji polohu a přírodní scenérie. Také proto se do Bílovic rádi vraceli významní čeští umělci, například právě novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek nebo bratři Čapkové. Tak vyražte do takové oázy klidu na podzimní vycházku do Těsnohlídkova údolí.
0: Rádio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
7: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
8: Datart uvádí Dny Marian.
9: Dny Marian, jo.
8: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
9: To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
12: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
6: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Basta. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121

0: Kapitán Demo a Zlatíčka, 14 hodin 30 minut, za malou chvíli Shakira nebo Michael Jackson. Teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Pavlína a chtěla bych poprosit Rádio Krokodýl o pomoc pro paní Evu. Bydlí v Brně a nemá úplně dobré vztahy s rodinou, prostě nějak to tam nefunguje. Paní Evě je 67 let, nevychází z domu kvůli své nemoci, takže má problém se zajištěním základních potravin, takže jsem chtěla Rádio Krokodýl poprosit, jestli by jim nemohlo nějakým způsobem pomoct.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a paní Evě obědy na každý den zajistil.
2: Byla jsem i překvapená, z jakou rychlosti krokodýl zareagoval na moji žádost a byli ochotni pomoct. Děkuju, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Let's go. Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, já mám tady pro vás opravdu velkou spoustu, kam můžete vyrazit o tomto víkendu. Velkou akcí jsou například dny otevřených ateliérů. Umělci na Jižní Moravě otevřou své ateliéry pro veřejnost. 16. ročník festivalu má název Krajinou švu a obrací pozornost k textilu jako materiálu s mimořádnou historií. V rámci akce můžete nahlédnout pod oponu 141 umělců sdílených ateliérů, galerií a muzeí napříč celým Jihomoravským krajem. Určitě to stojí za to. Máte-li v oblibě stavebnice, tak o víkendu můžete zamířit na brněnské výstaviště. Čekají na vás 100 000 dílků, 1000 minifigurek, obří modely, ale také herní zóny a sekce pro nejmenší. Pro milovníky klidnějších momentů a vytříbených chutí se dnes koná první ročník festivalu Brno Tea Fest v Tržnici na Zelném trhu. Těšit se můžete na ochutnávky sypaných čajů z různých koutů světa, workshopy, ukázky pražení anebo povídání cestovatelů o čajových kulturách ve světě. Co by kamenem dohodil od Zelňáku, se na náměstí Svobody do neděle koná jubilejní 10. ročník městských pivních slavností. Akce láká na tradiční bavorská piva z vyhlášených pivovarů a kromě piva nechybí bavorské pokrmy, hudba a soutěže. Kdo hledá klidnější atmosféru mimo centrum, tak může dnes od 15. hodiny zavítat na vinobraní do komína. U úřadu městské části na Vavřinecké ulici si užijete ochutnávku vín, cymbálovou muziku, vystoupení dětského souboru Komiňáček a program pro celé rodiny. No a samozřejmě zdravím také do brněnských Medlánek, kde jsou tento víkend svatováclavské medlánecké hody. No a tady v Medlánkách, Lelekovicích, Ivanovicích a České je to vždycky super. A to doporučuji i jako někdo, kdo na hody jako stárka chodil. V Brně je toho opravdu tento víkend spousta, tak si dobře vyberte a dobře se bavte.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Baštím? Baštíš? Baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz.
6: Mňam.

0: kartice a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl. Hit

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak tohle skvělý DJ Avicii Without You chvíli před 15. hodinou s vámi Janče Houbová, taky Peťa, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, vědci vyvinuli zpomalovač hoření, víc si o tom řekneme za chvilku.
0: No a co nás čeká z hitu Krokodýla po 15. hodině, Baby Goodbye. Baby Goodbye. Tomu taky Kate Ryan, Ela Ela. Z českých hitů takový ploužák, Marek Lambora, Tereza Mašková. Když vidím náš příběh, máme 14 hodin a 59 minut.
2: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jdeme se podívat také na počasí a v Brně i na jižní Moravě máme opravdu krásné podzimní počasí. Brno 24 stupňů, Znojemsko taktéž, Blansko, Vyškov a Hodonín hlásí 22 stupňů, nejteplej je na Břeclavsku, kde měříme 25 stupňů. Jak to bude vypadat odpoledne, tak chvílemi bude oblačno, ovšem v noci bude opět jasno, teploty okolo 9 stupňů, jinak v neděli ráno většinou polojasno, odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na většině území vyskytnou přehánky. Jinak denní max má ještě lepší než dnes, 23 až 26 stupňů.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská společnost Technické sítě Brno vyhlásila na jaře soutěž o novou podobu a realizaci girland v centru města. Nyní zadavatel vybídne vhodného kandidáta k jednání o dalším postupu. Řízení ještě není ukončeno. Výstava všech soutěžních návrhů se uskuteční ve druhé polovině října v Urban centru. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření, který má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích do příjezdu hasičů během požáru. Při demonstraci požárů na třípatrových regálech s krabicemi se ukázalo, že krabice bez retardéru prohořila zhruba po 2 minutách a požár se rychle rozšířil do vyšších pater. Ta ošetřená retardérem se vznítila až o 2 minuty později, přičemž požár se dál nešířil. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva upravují zimní letový řád. U vybraných destinací snížili frekvenci letů a do Bergenu a Benátek začnou létat až od března příštího roku. Původně chtěl dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od 22. října. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy doma Kometu Brno 6-5 a i ve druhém utkání v nové sezóně naplno bodovali. Kometa zůstává bez bodu. Další utkání čeká brněnské hráče zítra, kdy na svém ledě přivítají Hradec Králové. Začátek je v 17 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete, tak pojďme na to. Na Třebícku u Račic havaroval motorkář, na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu Kyvadlově. Tak s tím počítejte, buďte na sebe opatrní, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme tady 15. hodinu krokodýláci dnes v sobotu 19. září, kdy svůj svátek slaví nositelky jména Zita, tak pokud nějaké znáte, tak jim nezapomeňte popřát. Jinak za malou chvíli lekce brněnského hantecu a společně s ní Honza Žanek Hlaváček.
1: Zdar jak svíňa skoro slíkalo ostří. Gomite, co to je taková grčala dozně?
0: No tak to si dozvíme už za malou chvíli. 15. hodinu nám otevírá Maroon 5 a Memories, tak si to moc užívejte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pepo, platíš daně? Pochopitelně platím. A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně,

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě vidíte.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Tak to byla Tereza Mašková, Marek Lambore, náš příběh a teď už rovnýma nohama do lekce brněnského Hantecu. Společně se mnou Honza Ženek Hlaváček. Ženy, vítej.
2: Zdar jak svíňa skoro, slíká loscí. Gomite, co to je taková grčada do ozně?
1: No tak co vy na to, krokodýláci?
3: Boule.
4: Hospoda?
5: Ano, bouly.
6: Lavička?
3: Nějaká boule?
6: Polivka?
7: Tak je to boule nebo něco takové?
1: Tak zřejmě tohle je známý pojem, co na to, Žanek?
2: Grčana do ozně je boule na hlavě. Dávejte si majzla třeba v nízkých futrech, ať nelapnete gršu na dozně a mějte petelidin.
1: Malé varování od Žanka, tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Tati, co je to hybrid?
11: To je auto.
10: A co je to superhybrid?
11: To je Chery.
12: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
13: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
14: Více na cherrymotor.cz.

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
2: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Je dobré mít se s kým probouzet.
5: To nejlepší po ránu.
6: Vaše nejvěrnější rádio.

Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Black Eyed Peas, I Get a Feeling a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. V banku 121 350 korun a tato částka může být pochopitelně vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. Svoje tipy mi můžete volat právě teď do studia, číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla taková devadesátková pohodička Games People Play. A teď už jdeme taky na krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající a je to Patrik.
2: Ahoj.
1: Ahoj Patriku, já tě zdravím v banku krokodýla 121 350 korun za uhodnutí tohoto tajemného zvuku. A prosím tě, tvůj tip zní jak?
2: Můj tip zní otočení kličky na plastovém okně do stavu otevřeno, následně do ventilačky a otevření okna.
1: Mm-hmm. Já tipu rozumím, arbitr taky, ovšem teď jde o to, jestli je tip správný, tak pojďme na to. Tak bohužel říká, že správný tip to není, je mi líto, Páťo.
2: Co se dá dělat?
1: Měj se krásně příště.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj, tobě taky. Krokodýláci, a vy nezoufejte, protože to znamená jediné, navyšujeme bank, no a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Pusťte slunce do svého domova.
4: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
3: A pozor, akce.
4: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
5: Rádio Krokodýl.
6: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
7: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
8: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
9: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hity za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Capital City se máme za malou chvíli 16. hodinu a to znamená, že je připravená Peťa Papančová, která má zprávy na 16, tak o čem budou?
1: Přeji hezký den, pokud máte doma třeba nepotřebné staré kolo, můžete ho darovat pro dobrou věc, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na co se na Krokodýlu můžete těšit po 16. hodině, tak například na tenhle parádní hit. Don't show up. Určitě jste poznali, je to Dua Lipa, Don't Start Now, k tomu taky Madonna. A z českých hitů Tenkrát a Miraj. Jako když tenkrát venku zembetrky začaly hrát songy, který slyšel. Za půl minuty tu máme 16. hodinu.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teď už také čas na počasí. Aktuálně Brno a Jižní Morava hlásí teploty okolo 25 stupňů a k tomu jasno, polojasno. Po většinu noci a na večer taktéž hlášeno polojasno, teploty okolo 9 stupňů, tak pokud někam vyrážíte, tak si vemte něco teplejšího na sebe. No a v neděli ráno většinou polojasno, odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer na většině území přehánky, s tím počítejte, jinak nejvyšší odpolední teploty v neděli v Brně a na Jižní Moravě 23 až 26. stupňů.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano! Přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud máte doma staré nepotřebné kolo, můžete ho darovat pro dobrou věc. Loni se ve sbírce kol pro Afriku podařilo vybrat 120 bicyklů. Kolo můžete přivést až do neděle na výstaviště do pavilonu M. Dnes do 18 hodin a zítra od 8 do 12. Česká zoologická společnost oznámila, že se jejím vědcům podařilo odchytit netopíra obrovského. O jeho občasném výskytu na českém území sice věděli už řadu let, ale snaha o přímé pozorování byla složitá. Tento druh může mít rozpětí křídel až půl metru. Nejčastěji se netopír obrovský vyskytuje na Pyrenejském poloostrově, ale také na Balkáně a v Turecku. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Podle dostupných informací obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. Ve 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Fischerova firma Fischer Air má být v insolvenci. Fotbalista Patrik Schick momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Žďársku na silnici 3. třídy u Kněževsi havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Mezi Třebíčí a Račerovicemi se střetly dva osobáky, vozovka je průjezdná Kyvadlově. No a ještě jedna nepříjemnost na Břeclavsku při průjezdu Kobylím, tak tady se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu taktéž Kyvadlově. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. A v pořádku doražte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Krokodýláci, na vteřinu přesně máme 3 minuty po 16. hodině. Jste s Krokodýlem, no a za malou chvíli už můj kolega Jirka Wiener a společně s ním také od 18. hodiny hit paráda Krokodýla, top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden. Tak pokud jste zvědaví, jak dopadlo hlasování, tak nezapomeňte hit paráda Krokodýla od 18. hodiny. No a teď už taky Verona, Hey Boy, krásnou sobotu vám přeje Janča Houbová.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Jaký byl týden z pohledu městské policie, i to zjišťujeme. Jakub Ghanem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům do studia. V noci na středu strážníci chytili v centru Brna bostrého muže, který podle svědka rozbil skleněné vchodové dveře. U podezřelého třicátníka našli dlažební kostku a všimli si i poškrábaných okének parkujícího BMW. Muž je podezřelý z trestného činu. Ve středu odpoledne Lídka v Křenové ulici oslovila padesátníka sedícího na okraji chodníku, jestli nemá zdravotní potíže. Odpovídal sice na otázky, ale sám se neudržel na nohou. Strážníkům nadýchal extrémní hodnotu přes 5,5 promile a předali ho proto zdravotníkům. A klient přepravní služby ve čtvrtek údajně prostě křičel v autě a prudce tloukl do palubní desky, protože řidič nechtěl objet tramvaj, projet na červenou a jinak porušovat předpisy, aby ho dovezl dřív. Na cejlu prý chtěl vystoupit ještě za jízdy a vyvrátil dveře z pantu. Strážníci podezřelého vypátrali ve Hvězdové ulice. Tvrdil, že o poškození neví a řidiče prý prosil, aby jel pomalej. I tento případ bude mít úřední dohru. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
3: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
13: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
12: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
13: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
12: www.chlebíčkovýraj.cz
14: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na krokodilo jsme si tak trošku procvičili francouzštinu Ingrid Tuefuty. Teď si dáme Madonu a pak se podíváme do ulic Brna. Jsme krokodil, pěkné odpoledne.

0: krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Taky náš tradiční pohled do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tentokrát návštěvníky nalákám na další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát bude tématem pastva včera, dnes a zítra. Přednášejícím bude inženýr Vilém Jurek, který mimo jiné obdržel ocenění osobnost krajiny za jeho dlouhodobou ochranu přírody. Přednáška tedy jistě bude stát za to. Přijďte tedy ve středu 23. září od 5. hodiny odpolední do Zoo Brno. Vstup je zdarma přes nás služební vchod. Připomínám také, že se nám narodila mláďata u kapibar, takže to ve výběhu v horní části zoologické zahrady opravdu žije. A mláďata letos přivítali i například komby, povolci, manulové, bizoni, jelen milu, soby, vlci arktičtí, jeřáby a další. Na podzim má navíc zoo svoje speciální kouzlo. Přijďte ho tedy spolu s námi objevit. Máme otevřeno od 9. hodiny ranní do 6. hodiny večerní, přičemž pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Moc děkujeme. Tip pro vás, Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Baštím, baštíš, baštírna.
9: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
10: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
11: baštírnaslatina.cz.
12: Mňam. Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Příjemnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Inscenaci Brněnské pověsti nabízí divadlo Redota 15 hodin.
3: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v Brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 17. hit za hitem Katy Perry. Dáme si Lozlobos. A nebo partičku Jelen. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 5. hodině.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: V neděli čekáme převážně zataženou oblohu, občas déšť, teploty kolem 24 stupňů.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Serval, který se v neděli ztratil v Bystrci, byl nalezen. Více už mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
11: Majitelé ho spatřili přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře ale bylo po 6 dnech na útěku, pochopitelně velmi vystresované, takže se ukrývalo v koruně stromu. Bohužel po pravděpodobně dost náročném putování nebyl v nejlepším stavu, takže s ním mladá žena spěchala na veterinární vyšetření.
10: Tolik nález ztraceného servala, po kterém se pátralo od neděle. 78letý psychiatr Jan Simický míří do vězení. Pražský městský soud dnes zamítl jeho odvolání proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4 a potvrdil tím pětiletý trest za 35 případů vydírání a 4 případy sexuálního násilí. Simický má zároveň na 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Verdikt je pravomocný. Policie v kalifornském státě Santa Ana pátrá po zlodějích, kteří ukradli bronzovou sochu Ježíše Krista v hodnotě v přepočtu přes 1 000 000 korun. Na podstavci z ní zbyly jen nohy. Ve Spojených státech přibývá krádeží kovů, při kterých se zloději často zaměřují na cenné materiály, jako je měď. Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny jen do konce roku. Poté se zapojí do připravované globální soutěže s názvem Project B. Soutěž se rozběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou Valencie a Tokio.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Pěknou sobotu, krokodýláci, za volant, za řídítka. Dneška byste měli projet Brnem celkem bez větších komplikací. Počítejte akorát před Brnem D2. Tady máme práce na vozovce, jinak pohoda, klid, kdyby cokoliv. Dejte vědět.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, přeju parádní večer, ať už děláte cokoliv, my vám k tomu hrajeme hit za hitem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: No, teď už jsme s našimi zlatíčky, dneska jsme ve školce v Židenicích a prcku se ptáme, proč se musíme naučit psát?
2: Protože aby jsme si mohli číst knihy.
3: Abychom mohli psát do...

0: písmena umět.
1: Aby jsme mohli jít do školy a aby jsme měli jedničky a ne pětky.
2: Aby jsme mamince mohli posílat dopisy nebo tátovi.
3: Proč

0: Musíme naučit psát, na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Židenicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky pravým do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Pusťte slunce do svého domova.
3: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
2: A pozor, akce.
3: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách ProEx 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProEx2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
10: Na kraji zamíchej.
11: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
12: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
1: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Vracíme s krokodýlem.
1: Dneska vybíráme benzín za 43,90. Nafta 47,90. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Tank Ono. Brno, Slatina, ulice Hvězdoslavova 1B.
0: Šetříme s krokodýlem. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
1: Vinylovou? A bude sama hrát?
0: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
2: Experto Family. Od V podlahy.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
4: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. Helendoron.cz/Vyškov.
5: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hraje

Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: V neděli čekáme převážně zataženou oblohu, občas déšť, teploty kolem 24 stupňů.

0: Rádia Krokodýl.
1: Tak pěkný podvečer, krokodýláci, tak už pomaličko jistě se nám blíží podzim. Doufám, že jste si letošní léto užili naplno i s vaším rádiem. Vítejte, já jsem Jirka Vínar a provedu vás tím nejlepším hity, kterým žijete právě teď v Brně, ve Vyškově, v Hodoníně, Břeclavi, ve Znojmě, ale třeba taky v Blansku. Hlasovat do naší hitparády můžete na www.krokodil.cz. Začínáme.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Na kroku díl Mark Ember, tohle písnička, kterou má ráda taky Martina, která poslouchá ve Vyškově. Tak pozdrav do Vyškova na 102,6 FM a posíláme Sebastiana. Krokodýl, hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

ztracený, tak jsem tě v noci hledal v ulicích, ale já chtěl mít

0: Na kroku dílo Alex Warren, posloucháte hitparádu TOP 50, do které můžete zahlasovat na www.krokudíl.cz. Podobně jako to má taky Monča, která nás poslouchá v Řečkovicích, tak je nejen do Řečkovic, Miley Cyrus na kroku dílo právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Tohle byla Miley Cyrus, vy posloucháte Krokodýla hitparádu, teď si dáme trošku pop folk country. Hudební tip taky Míry z Brněnské přehrady má rád Dašu Austin, tak si dáme.
5: Vítejte v ráji promlsné jazyčky, v chlebíčkovém ráji.
6: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
5: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
6: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
6: Chlebíčkový ráj. Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
7: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
8: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

0: Tohle byla Dasha Austin. Posloucháte Krokodýla. Hitparádu Top 50. Já jsem Jirka, servíru vám to nejlepší za uplynulý týden. Tady je Bruno Mars.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: na krokodýl Bruno Mars, posloucháte Hitparádu Top 50. Já jsem Jirka Vínár, přeju vám pěkné odpoledne, hlavně možná taky už někomu pěkný podvečer. V Brně vrcholila bitva o Brno, tak doufám, že jste si užili zápas Zbrojovka versus Artis. My vám k tomu hrajeme, tady je Ava Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 43.

0: Tereza Namašková, Marek Lambora, náš příběh. Jeden takový vám píše Krokodýl v hitparádě, do které hlasujete na www.krokodil.cz. Tady je Lady Gaga.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Baštím? Baštíš? Baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%.
7: baštírnaslatina.cz.
8: Mňam. Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Rádio Krokodýl. Hit číslo 39. Novinka Rádia Krokodýl. Leony.

0: Na kroku Lidl vás právě teď roztancovala Leony. Don't worry, tak doufám, že nemáte nějaké starosti. Maximálně, že teď řešíte nějaké nákupy školních pomůcek, tak třeba i do auta vám posílám na kroku Lidl novinkového Eda Sheerana.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 35.

0: zpět. Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, Xendl X1 Puberťák. Vy hlasujete na www.krokodýl.cz. No a my podle toho hrajeme.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo

0: Magical Mystical, jste s Krokodýlem, tohle vaše rádio. No a teď je nová kaskáda, nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a kaskáda. Boj.

Na kroku díl poukáče jeden solitér. Hity třeba i do auta, teď zdravíme všechny, co jedou třeba z nějakého nákupu, třeba podobně jako to má Tomáš, který brázdí ulice, jede zrovna z Globusu, takže i pro vás Billie Eilish na kroku díl právě teď. Hit parád.

0: do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
1: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
2: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
3: Krokodýl, tady hitparáda Top 50, no a teď je novenkový Marek Ztracený. Modlitba za pátek.
4: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. Marek Ztracený. Modlitba za pátek.

0: Maminka.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Krokodýl, Marek Ztracený a vzpomínka na jeho megakoncert Zastav mě. Krokodýl, hitparáda TOP 50, ty největší hity pro Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu, Pink Runaway.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Posloucháte Krok udělá tohle hitparáda Top 50. Můžete si s námi tak trošku i zatancovat, podobně jako to dělá Pavlínka, která nás poslouchá ve Znojmě na 95,2 FM. Díky, že jste s námi. Pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Na Krokodýl David Guetta, tedy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Posloucháte hitparádu Top 50. Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Tohle je Jirka a jen tak band Na Krokodýlu právě teď.
1: Místo 22.

0: Tati, co je to hybrid?
1: To je auto.
0: A co je to superhybrid?
1: To je Chery.
2: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
0: Více na cherrymotor.cz.
4: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Kroku dílno a taky Brňák, Jirka, jen tak band, láska, zahalíř. Posloucháte Kroku díla, hitparádu Top 50, no a teď si dáme tak trošku Itálie. Colors, Italo Disco, právě teď.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: disco. Na kroku Dino Colors Italo Disco, posloucháte hitparádu Top 50. Nechte si chutná, tohle jsou hity třeba i na poslední prázdninový víkend. Naked na kroku Dino.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Naked, Krokodil, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínar, přeju vám parádní večer. No a teď budeme zpívat pěkně česky s Evou Farnou. Neříkej, co má se stát na Krokodilu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Posloucháte Kroku dělá hitparádu TOP 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. Podobně jako posluchačce Kristýně, která poslouchá v Řečkovicích. Tak zdravíme i do Řečkovic, i pro vás další hit Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Tak trošku vás roztancovala Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Posloucháte Krokodýla hitparádu TOP 50. No a posluchačka Hedvika mi píše, že poslouchá v Obřanech. Do Obřan na chatičku Miraj, drahokami.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Na Krokodýlu Miraj, drahokamy, posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda Top 50, já jsem Jirka Vínar, přeju vám parádní večer. Teď 13. místo, jdeme si zpívat a poté Bruno Mars, Rose.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 13.

0: Kroku díl Poetika půlnoc, tak do půlnoci ještě daleko. Nezapomeňte, že po Hit Parádě pro vás máme taky ten nejlepší hudební mix. Party u vás v obýváku, nejenom v obýváku, ale třeba taky v garáži, možná taky někde pod pergolou. Krokodýl, pěkný večer.
1: Hit Paráda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Posloucháte k roku díla, tohle je hitparáda TOP 50, no a teď 10 největších hitů tohoto týdne. Tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodil.cz, pojďte do toho, Hendrix Golden.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: Na kroku dílo Huntrex Golden, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vína, přeju vám parádní večer. No a teď pozdravíme taky pro posluchače v Boskovicích. Milan poslouchá, co by taxikář, Teddy Swims, díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9.

0: Krokodýl, tohle je vaše rádio, přes apku Rádia Krokodýl se s námi můžete i spojit, podobně jako to dělá Míša, která poslouchá v Břeclavě a chtěla by písničku Baby Goodbye, ale Farben. Máme ji tady právě teď.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 8.

0: Na Krokodilo jste si zpívali Sweet Caroline, posloucháte Hit Parádu Top 50. No a teď je New Relation a Bebe Rexha, nechte si chutnat. Hudební meníčko Krokodíla. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krokodýl Bibi Rexa, ty největší megahity všech dob vám hrajeme. Teď hit paráda, hity, kterými žijete právě teď. V Brně, ve Vyškově, v Voroníně, v Břeclavi, ve Znojmě, ale taky třeba v Blansku. David Guetta, Milky.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Krokodýlí pětka.

0: Na kroku dílo David Guetta, Milky, posloucháte hitparádu Top 50, mixu vám ty největší megahity, o které si hlasujete na www.krokodil.cz. Miraj a Eva Farná, vzpomeneš si? Takhle se to jmenuje.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Na Krokodýlo Hits Vzpomeneš si Miraj a Eva Farná. Krokodýla, tři největší hity tohoto týdne pro Brno a celou Jižní Moravu. Sabrina Carpenter a Espresso.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Krokodýl Krištof a Dominika Aládžia. Posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka, no a teď číslo jedna pro tento týden. Největší hit podle vašich hlasů. Taylor Swift, jednička.
3: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Podílí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 121 tisíc korun. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna.

0: macchiato, espresso macchiato.
1: Krokodýlí party v obýváku. Právě teď hrajeme ty největší party hity všech dob. Hráč

nositel na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Krok zpět a to bohužel pro stadion za Lužánkami. Brno zrušilo řízení a právě i na to koukneme teď do vysílání Krokodýla. Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemku za Lužánkami, kde má vzniknout nový fotbalový stadion. Zastupitelé rozhodli, že město vypíše nové řízení. Pro usnesení hlasovalo všech 640 přítomných zastupitelů. Rozhodnutí ale předcházela ostrá debata. Jak to celé dopadne? Musíme si počkat.

Brno si na své hlavní nádraží počká, zatím budeme mít to stávající, stavba nezačne hned tak. Ano, nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Původní termín v roce 2028 definitivně padá a nereálný už je také plán dokončit stavbu do roku 2035. Zda se začne stavět, bude záležet i na penězích ze státního rozpočtu. Tak budeme muset počkat a doufat. Teď budeme čekat u dalších hitů na Krokodýl.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do Plzeň. Mám lístky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.